0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Hana.
1: Přejem

0: počasí.
1: V sobotu čekáme na nahané, převážně oblačné počasí. Místy se objeví přehánky a ojediněle také bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. V neděli bude zpočátku slunečno, během odpoledne ale začne znovu přibývat oblačnosti a na většině území se přidají přehánky, déšť nebo bouřky, které mohou být i silné. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. A mrkneme i na klíšťata. Jejich aktivita zůstává po teplém a místy vlhkém počasí vysoká. Takže při víkendových výletech do přírody je dobré myslet na repelent.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: ste už niekde bele o podštáto na železnej rozhledne, nebo spíš už jenom na jejím torzo? Město si na počátku milénia snažilo rozhledno obnovit, ale nedopadlo to. Ani tak, ale nevhodile flento, če spíš rozhledno dožeta. Sic ne na stejnakým místě, ale rovno na druhé straně města, stojí od roku 2025 rozhledna podštátský rozhraní. Sama o sobě je 7 metrů vysoká, ale pod nohé ji ještě flosl omělej pahorek na kraju vojenského prostoru Libavá v místě zaniklé Hmilován. Výhled je od nízkého Jeseníko až po Bílý Karpate. Krom rozhledu je kouzelné i její původ. Postavila jo z valné části své pomoco a dřevěný prvke vyrobila trohláři z jasanu na městských pozemkách hrustlech. Takže oproti podobným stavbám to vešlo za pár šošňů. Tož třeba i proto snaho stojí za to si na podštátský rozhraní vedat. Vede tam opravená asfaltka od místního hřbitova.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další reklamní rozhovor. Naše rádio je partnerem těch nejlepších akcí kolem nás a dneska vás pozveme na jednu z nejoblíbenějších letních slavností na severu našeho kraje. Už o tomto víkendu se koná další ročník horoměstských slavností. Co všechno nás čeká, pojďme to zjistit na telefonu starosta horního města Kamil Mach. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rok utekl jako voda, horoměstské slavnosti, naše oblíbená akce, jsou znovu tady. Na jaký hudební program se tentokrát můžeme těšit?

0: Abstein a samozřejmě DJ.
1: To, co jsme slyšeli, je sobotní program. Každý rok dorazí spousta lidí z širokého okolí. Jak máme letos vyřešené parkování?
0: Parkování máme všude kolem sportovního areálu a dále pod sportovním areálem máme vyhrazenou parkovací plochu v obci. Jsou i další volná parkoviště u větších bytových domů.
1: Dobře, pane starosto, máme zajištěný hudební program, máme zajištěné také parkování. Jaký je další doprovodný program pro děti, pro dospěláky? Na co se můžeme těšit?
0: Tak v sobotu od rána je to tradiční turnaj v Malé Kopané. Od oběda samozřejmě pro děti tam nafukovací skluzavky bezplatně, malování na obličej a tetování a samozřejmě zajištěný po celý víkend i Luna Park, kde bude zejména velká lavice a velký autodrom.
1: To je akce pro celou rodinu hornoměstské slavnosti o tomto víkendu a závěrem poprosím o rychlou odpověď. Když už někdo přijede na Bruntálsko do Horního Města a nechce vidět jen pódium, jen Luna Park, ale i nějaký typ na výlet, co byste doporučili?

0: Naším hostem byl starosta Horního Města pan Kamil Mach. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať se o tomto víkendu letošní hornoměstské slavnosti vydaří jak v sobotu, tak v neděli, a ať hlavně vyjde počasí.
1: Děkuji.
0: Reklamní rozhovory na konci a my dál hrajeme vaše oblíbené hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
4: K soudu prostřednictvím telekonference.
5: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
2: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Haná šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Haná. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý den.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dál šlapete jako švýcarské hodinky. Býci, naberte novou energii a vitalitu. Blíženci, budete v naprosto perfektní kondici. Raci, neplánované akce nemusíte, ale tentokrát je uvítáte. Lvi, najdete způsob, jak se jednoduše zbavit stresu. Pany, vyloženě budete vyhledávat společenskou zábavu. Váhy, udělejte něco pro své zdraví. Štíři, aktuálně prožíváte velmi spokojené a harmonické období. Střelci, odpočinek už potřebujete jako sůl. Kozorozi, máte chuť celkově se vyklidnit. Vodnáři, naplánujte si výlet, ať už sami, anebo s rodinou. A co my ryby, zaženeme trudné myšlenky a opět máme chuť do života.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.

0: počasí.
1: V sobotu čekáme na nahané převážně oblačné počasí. Místy se objeví přehánky a ojediněle také bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. V neděli bude zpočátku slunečno, během odpoledne ale začne znovu přibývat oblačnosti a na většině území se přidají přehánky, déšť nebo bouřky, které mohou být i silné. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. A mrkneme i na klíšťata. Jejich aktivita zůstává po teplém a místy vlhkém počasí vysoká. Takže při víkendových výletech do přírody je dobré myslet na repelent.
0: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
2: nebo v montérkách.
4: Vaše letní rádio.
5: Rádio Hana.
0: Dobré ráno na Hané.

0: Rádio Hana uvádí Hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Nabíráme směr proti Vanovsku. A její neštěstí patří k Žavuto. Jedno přepomíná i pomník Obokovi. 14. října 1988 z přerovského letiště odstartoval MiG-21 se zkošenýma pilotama Jiřím Pohnánem a Attilou Sabou na průzkum počasí na Konicko před cvičným litáním. Po startu v 7.36 se stíhačka v 7.45 ztratila z radaru a přerušila komunikace. Do lesa vletěla rychlostí 900 km v hodině a než dopadla, vesekala v něm 400 metrů dlouhý proch. Piloti to nepřežali. Příčina nebyla nikdy úplně objasněná. Ví se, který z pilotů zrovna řídil, stejnak aj to, že šlo o vědomý manévr, ke kterýmu ale nezjistili jasný důvod. Kousek od místa dopadlo je dneska pomník v podobě ocaso stíhačky. Z Bokové je to dva kiláska po šipkách s jeho reliéfem.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
3: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další reklamní rozhovor. Naše rádio je partnerem těch nejlepších akcí kolem nás a dneska vás pozveme na jednu z nejoblíbenějších letních slavností na severu našeho kraje. Už o tomto víkendu se koná další ročník horoměstských slavností. Co všechno nás čeká, pojďme to zjistit. Na telefonu starosta Horního Města Kamil Mach, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rok utekl jako voda, horoměstské slavnosti, naše oblíbená akce jsou znovu tady. Na jaký hudební program se tentokrát můžeme těšit?
2: Tak začneme

0: Abstein a samozřejmě DJ.
1: To, co jsme slyšeli, je sobotní program. Každý rok dorazí spousta lidí z širokého okolí. Jak máme letos vyřešené parkování?
0: Parkování máme všude kolem sportovního areálu a dále pod sportovním areálem máme vyhrazenou parkovací plochu v obci. Jsou i další volná parkoviště u větších bytových domů.
1: Dobře, pane starosto, máme zajištěný hudební program. Máme zajištěné také parkování. Jaký je další doprovodný program pro děti, pro dospěláky? Na co se můžeme těšit?
0: Tak sobotu od rána je to tradiční turnaj v Malé Kopané. Od oběda samozřejmě pro děti tam nafukovací skluzavky bezplatně, malování na obličej a tetování a samozřejmě zajištěný po celý víkend i Luna Park, kde bude zejména velká lavice a velký autodrom.
1: To je akce pro celou rodinu hornoměstské slavnosti o tomto víkendu a závěrem poprosím o rychlou odpověď. Když už někdo přijede na Bruntálsko do horního města a nechce vidět jen pódium, jen Luna Park, ale i nějaký typ na výlet, co byste doporučili?

0: Naším hostem byl starosta Horního Města pan Kamil Mach. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať se o tomto víkendu letošní hornoměstské slavnosti vydaří jak v sobotu, tak v neděli a ať hlavně vyjde počasí.
1: Děkuji.
0: Reklamní rozhovory na konci a my dál hrajeme vaše oblíbené hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.
3: Dobré ráno.

My jsme vždycky moc rádi, když s námi večer usínáte a když se s námi ráno probouzíte, tak je tady další letní víkend s Rádiem Hana a také po 7. hodině si budeme hrát.

0: nebo, pan Haleni. No tak pokud chcete, klidně už vyskočte z pelíšku. Přejeme krásné sobotní ráno.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jdeme do Olomouce. Děti si budou hrát v novém. Proměna čeká dětské hřiště v Čechových sadech v Olomouci. Město aktuálně připravuje studii na jeho celkovou obnovu. Součástí obnovy má být i vybudování občerstvení v blízkosti. Vše je ale zatím ve fázi vize. Další podrobnosti o tématu má web report.cz. Pokračuje stavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic u Přerova. Dělníci v uplynulých týdnech dokončili betonáž žeber přelivné zdi. Dílo má chránit před ucpáním mostů při velké vodě.
4: Záchytný profil plavenin nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách Ukazeta na nábřeží doktora Edvarda Beneše a u tenisového areálu. Po realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně 50leté povodně. Stavba byla zahájena letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku.
3: Říká za povodní Moravy mluvčí Jana Kučerová. Požár nechce ustat. Likvidace požáru zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně bude pokračovat i o víkendu. Stále jsou tu skrytá ohniska a hasiči trosky prolévají vodou. Požár vzplál minulý týden. Kriminalisté a hasiči intenzivně zjišťují, proč v areálu začalo hořet. Podle hasičů ale může určení přesné příčiny trvat až několik měsíců. Dosud není vyčíslena ani celková škoda, kterou plameny napáchaly.
1: Sport.
3: Víkend přinese nové mistry světa ve fotbale. V sobotu je na šampionátu v Americe na programu od 23 hodin našeho času utkání o třetí místo mezi Francií a Anglií. A v neděli se od 21 hodin našeho času střetnou o titul mistra světa Španělsko a Argentina. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Radio Hana.
5: S námi máte přehled
2: i o víkendu.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. V sobotu čekáme na Hané převážně oblačné počasí. Místy se objeví přehánky a ojediněle také bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. V neděli bude zpočátku slunečno, během odpoledne

0: přibývat oblačnosti a na většině území se přidají přehánky, déšť nebo bouřky, které mohou být i silné. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. A mrkneme i na klíšťata. Jejich aktivita zůstává po teplém a místy vlhkém počasí vysoká. Takže při víkendových výletech do přírody je dobré myslet na repelent.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Hané si společně užíváme velmi pohodové sobotní ráno. Je 7 hodin 16 minut. Mimochodem o 7:30 vás vezmeme na Šternberský kopec na tenhle ten úžasný rokový festival. A taky si povíme, že na Hrubé vodě nás dneska čeká cesta kolem světa. Podrobnosti o 7:30, nebojte se, za chvilku taky Slza nebo George Ezra. A teď už naše víkendové horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, vás čekají samé optimistické výhledy. Býci, dopřejte si jen ty nejhezčí zážitky. Blíženci, pokud máte našetřeno, tak se na dovolené rozšoupněte. Hradci, toužíte po jistotě a stabilitě. Lvi, pokud možno, slevte ze svých nároků. Pany, super je, že napjaté vztahy se uklidňují. Váhy, vaše pozitivní energie přitahuje davy. Štíři, nepodceňujte zdravý životní styl. Střelci, vyhýbejte se hlučným místům. Kozorozi, snažte se o pozitivnější přístup. Vodnáři, o víkendu zapomenete na každodenní stresy. A co my ryby, s nadšením se necháme opečovávat jako nějaké hvězdy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

Nahané Taylor Swift, to znamená ten nejlepší hudební výběr a nahané taky ta nejlepší zábava. Olomoucký Metropol dává epickou novinku Odyssea a ve Šternberku nás čeká v podstatě největší rocková událost letošních prázdnin. Je to Šternberský kopec. Nejrůznější české a slovenské rockové legendy na jednom pódiu, ať už je to Tublatanka, Alkehol, Argema anebo Michal Hrůza. Dneska u sportovní haly Ekce Homo ve Šternberku. A zdravíme také resort Hrubá voda.

0: Takže dneska na Hrubce to bude taky paráda.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
3: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
4: Rádio Hana.
5: Dobré ráno.

0: Pecho Boysa nebo Alex Warren. Je 7:45, my budeme také řešit fotbalové mistrovství světa, kde se dneska chystá bitva zklamaných velmocí. Francie a Anglie se utkají o nepopulární bronz. No a samozřejmě, že my už se chystáme i na nedělní finále.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu ráno.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Jak všichni víme, fotbalové mistrovství světa vrcholí. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem, tak to prý bude největší sportovní zážitek v dějinách. Tahle ta nejvíce strhující show bude taky nejdražší. Vstupenky na finále se totiž prodávají až za 250 000 korun a půlminutová televizní reklama v poločase stojí víc než luxusní sídlo u moře. Těch 30 vteřin vyjde zhruba na 180 000 000 korun. Finále mistrovství světa tak poráží i legendární Super Bowl amerického fotbalu. A jak jsme to průběžně sledovali, letošní šampionát si nenechali ujít ani celebrity. Zápasy navštívili třeba Brad Pitt, Paris Hilton a nebo Leonardo DiCaprio. Finále Argentina Španělsko v neděli večer. Tak co? Na koho byste si vsadili?
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 90. i se zpěvačkou Annie Lennox. Jedeme dál, nahané samozřejmě, pro vás máme aktuální informace z našeho regionu, přidáme i počasí na celý víkend, rozhodně zůstaňte s námi taky po 8. hodině.
1: Hit za hitem.
0: Bude třeba

0: Mám další zprávy, děkujeme, že nás posloucháte. Olomoucká zoo zachraňuje vzácný druh. V zahradě se letos narodilo 11 mláďat vzácného syky vietnamského. Díky letošním přírůstkům čítá olomoucký chov tohoto jelena 34 jedinců. Jde o třetí největší stádo na světě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Příjemná informace pro rodiny v Prostějově. Město dokončilo rozšíření dětského hřiště u Abrahamka pro větší pohodlí. Na místě přibyla nová akátová řetězová houpačka a taky 10 nových lavic pro posezení. Píše o tom městský web.
2: Také během letní sezóny si vyřizujeme osobní doklady. Zkontrolujte si s předstihem platnost svého pasu, pokud plánujete cestu do zahraničí. Vyhnete se tak nepříjemnostem a stresu na poslední chvíli. Veškeré info najdete na webu Olomouc.eu v sekci administrace.
1: Sport.
2: Fotbalisté olomoucké Sigmy mají za sebou herní soustředění v Rakousku. To uzavřeli přípravným zápasem proti katarskému Al Sadu, který vyhráli 2-1 brankou Janoška z pokutového kopu. Novou mistrovskou sezónu zahájí Sigma v neděli 26. července v Jablonci.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Tak co, vytáhneme o tomto víkendu grill, anebo spíš deštník. Víme, jak bude, víme, že nás čekají klasické letní teploty okolo 25, ale plány na venkovní akce radši trochu přizpůsobíme. Dnešek přinese proměnlivou oblačnost a místy se přidají ještě i bouřky. V neděli se pak ukáže polojasná obloha a přehánky budou jenom výjimečné. A bio by mělo být dnes i zítra nejčastěji na dvojce, což je střední zátěž.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci bychom si měli dávat pozor na černé cestě, jsou tu nové jednosměrky. A ještě připomínáme velkou prázdninovou uzavírku na hlavním tahu Olomouc-Šternberg, tedy na silnici 46 v Dolanech, kde probíhá velká letní rekonstrukce povrchu vozovky. Omezení trvá až do 24. srpna, takže musíme kompletně na objížďku. Směrem od Šternberka se většinou jezdí přes Bohuňovice a Hlušovice a směrem z Olomouce pak přes Chválkovice, Samotišky a Tovéř. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výkon.

i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tohle je Rádio Hana.

0: Ano, tohle je Baruko. Kdyby cokoliv, jsme s vámi online na radiohana.cz. O 9:30 vás pozveme do Zóna Kopečku, do pevnosti Poznání nebo do Letňáků v Boskovicích. Speciálně i vaše děti. Tak určitě poslouchejte dál a teď už pohled do kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Tak je tady sobota, 18. července. Narozeniny dneska slaví zpívající právník Ivo Jahelka a také akční filmový drsňák, co jezdí rychle a zběsile, Vin Diesel. A co svátek? Ten má dneska Drahomír a Drahomíra. Tohle jméno je prý šťastné, ale někdy neklidné. Vy s námi klidně buďte celý víkend. Je tady sobota s datem 18. července.
1: Rádio Hana, kalendárium. This is the

0: mytologie, to je Sukr Kandl, a v neděli napísíme drama Neporazitelní, které pobaví, ale také dojme. Je to o cestě našich parahokejistů za stříbrem na mistrovství světa. Neporazitelní dneska v Letňáku v Moskovicích. Začátek je vždycky, Neporazitelní zítra a začátek je vždycky v 21.30.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj. Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Je tady sobota s Rádiem Hanám, za malou chvilku už budem 8:45. My dál posíláme nejlepší hudební výběr, za okamžik je tu třeba Miley Cyrus. Na Hané taky balíme kufry a letíme na dovolenou. A tentokrát budeme řešit bezpečnostní kontroly na letišti a také povolené množství tekutin.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
3: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen na půl plná. Dobrý tip je vzít se prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolu. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
2: Proč si tedy mohu za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla? Tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
3: Přesně tak. Ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
2: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
3: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
2: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Víme, co se děje v našem regionu. Poslechněte si další zprávy. V olomouckých parcích řádili vandalové, poničili hned několik laviček a také veřejné osvětlení. Škoda může být až 100 000 korun. Na pachatele je vypsána odměna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kvalita vody na olomouckých Poděbradech i na Plumlově je zatím stále vyhovující. Potvrdila to krajská hygienická správa, která kvalitu vody monitoruje. Další odběr vzorků vody na Plumlově je plánován na 20. července, na Poděbradech pak 3. srpna. Bývalá služebna městské policie Jeseník už má nové využití. Po rekonstrukci ji můžou využívat dětské skupiny Jesánek a Jitřenka. V budově nalezneme nové herny, šatny i hygienické zázemí.
0: Sport.
2: Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Díky tomu podpoří větší počet sportovních klubů a organizací.

0: aktivitě klíšťata, takže repelenty rozhodně sebou.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky teď můžem potkat. Na Olomoucku pozor, jak jsou Kožušany a Blatec. Odstavený traktor pak máme hlášený na Přerovsku ve Stříbrnicích a porouchaný kombajn zavazí na Svitavsku na silnici 35 u obce Gajer. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: www.kraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Tohle je nová domácí muzika. Nová domácí muzika.
2: Rádio

Rádio Hana, Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si a teď si vybavuju. Ano, máme tady italské léto na Hane, to samozřejmě frčí také o víkendu.

0: Foráno je to většinou úžasná italská káva. A pokud se dovoláte a navíc se ještě zaregistrujete na našich stránkách radiohana.cz, tak ve hře je třídenní pobyt, takový pěkný výlet, prodloužený víkend pro dva přímo do italského Bergama. Za chviličku je tady Filippo Neviani a vy si říkáte, a tak to já vůbec nevím, kdo to je. Tak je to italský zpěvák, skladatel, hudebník a hlavně známý je ve světě pod uměleckým jménem Nek. A když vám řeknu, že si dáme jeho song Laura Nonce z 90, tak už určitě budete vědět. Každopádně je to vlastně takový soutěžní signál, tahle ta italská písnička, a vy můžete volat 585 22 55 88. Hrajeme o italskou kávičku, tak volejte a vyhrajte.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a

0: Ne, taky pokračuje naše italské léto.
1: Italské léto na Hané.
0: My zdravíme úplně všechny a v tuhletu chvíli na Hané zdravíme taky naši posluchačku Janičku ze Zábřeha. Ahoj, buongiorno.
2: Buongiorno, tady Janča ze Zábřeha.
0: Janičko, tak ty od nás vyhráváš určitě kafe, což je naprosto super, dovolala ses. Můžeš být i ve hře o výlet pro dva do italského Bergama, když se pak zaregistruješ na Radio Haná.cz, to je podmínkou téhleté soutěže. Jani, byla jsi třeba už někdy v Itálii?
2: No, v Itálii jsem byla 3x nebo 4x.
0: Takže je to tvoje oblíbená destinace, hodilo by se,
2: určitě,
0: jo?
2: Určitě, chtěla bych se ještě vrátit, určitě, na další místa.
0: A když máme to léto a řešíme nejrůznější prázdninové aktivity, zavzpomínáme teď třeba na dětství, jezdila jsi na tábory jako dítě?
2: Jako dítě jsem jezdila na tábory, kdysi pionýrský, pak normální tábory, jezdila.
0: Tak a ještě jedna možná trošku záludná otázka, měla jsi nějakou přezdívku na táboře?
2: Jo, tak jednu si vybavuju, protože jsem malá, tak mě říkali zakrslík.
0: Zakrslík. Tak každopádně děkuju za tohleto sdílení, že jsme zavzpomínali s Janičkou ze Zábřeha a ještě jednou gratuluju, protože italské kafe je tvoje.
2: Děkuji.
0: To je jistota. Měj se hezky a přejeme krásné prázdniny, Jani.
2: Taky krásné prázdniny. Naschledanou.
1: Italské megahity. Káva. Těstoviny. Sýry. A luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio.

0: doma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
1: Rádio Hana.
2: Vaše letní rádio. Come on,

0: s námi víte, kam vyrazit o víkendu.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
4: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
3: Kapela Jelen odehraje 25. července na korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
5: Každý den

0: Mikulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.

0: Nahané, zdravíme úplně všechny, ať už jste s námi doma, v práci, na dovoleném, anebo na cestách. Je 9:45 a my vás opět bereme na výlet s našimi furtovníky. Máme tady další pozvánku, vyrážíme na Počtát.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Možná jste už někde byli o Podštáto na železné rozhledně, nebo spíš už jenom na jejím torzo. Město si na počátku milénia snažilo rozhledno obnovit, ale nedopadlo to. Ani tak, ale nevhodile flento, če spíš rozhledno dožeta. Sic ne na stejnakým místě, ale rovno na druhé straně města stojí od roku 2025 rozhledna Podštátský rozhraní. Sama o sobě je 7 metrů vysoká, ale pod nohé ji ještě flasl omělej pahorek na kraji vojenského prostoru Líbavá v místě zaniklé Hmilován. Výhled je od nízkého Jeseníko až po Bílý Karpate. Krom rozhledu je kouzelné i její původ. Postavila jo z valné části své pomoco a dřevěný prvky vyrobila trohláři z jasanu na městských pozemkách Hrustlech. Takže oproti podobným stavbám to vešlo za pár šošňů. Tož třeba i proto snaho stojí za to si na Podštátský rozhraní vedat. Vede tam opravená asfaltka od místního hřbitova.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na

0: italské léto, třeba dneska jsme rozdali italskou kávičku. Radovala se posluchačka Janička a zdravíme ještě jednou do Zábřehu.
1: Buongiorno, tady Jana ze Zábřeha. Zdravím všechny na rádiu Hana. Vyhrála jsem kávičku z Itálie a všem přeji krásné léto.
0: Po 10. hodině náš sobotní jukebox, pozdraví a vzkazy z Facebooku a k tomu si hrajeme dál.
2: Hit za hitem.
0: Budou Genesis.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Nová odpočívka na D55 na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že u Majetína na dálnici D55 vznikla nová oboustranná odpočívka. Jde o jediné takové zázemí mezi Olomoucí a Přerovem a zároveň o jedinou odpočívku na tahu až do Hulína. Jak píše deník, každá z ploch odpočívky Majetín pojme 45 osobních automobilů

0: Světa ve fotbale napínavým finále mezi Argentinou a Španělskem. Zatímco argentinský výběr se pokusí dotáhnout obhajobu zlatých medailí, Španělé budou usilovat o svůj celkově druhý triumf po dlouhých 16 letech. Čeká nás tak obrovský fotbalový svátek, který by si žádný sportovní fanoušek neměl nechat ujít.
1: Rádio Haná. S námi máte přehled i v sobotu. Počasí.
2: Víme, jak bude. Teploty o tomto víkendu zůstávají v pohodě, nejčastěji kolem letní 25. Dál počítáme s proměnlivou oblačností i s tím, že občas se také na Hané ještě vyskytnou bouřky. Neděle pak slibuje o něco více sluníčka. Bude většinou polojasno a případná přeháňka nás překvapí spíš výjimečně. Takže plavky klidně sebou, ale pro jistotu si přibalíme i pláštěnku. A výhledově to zatím vypadá tak, že do konce července nejspíš už nezažijeme tropy, kdy bude 30 stupňů a víc.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Víme, jak se jezdí tady, je to naše blesková doprava, policejní hlídky máme hlášené v Olomouci, na Brněnské, na Dolní Novosadském, anebo taky na Přerovské, a kontrolu můžeme aktuálně potkat i v Šumperku na Uničovské, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Rádio Haná.
1: A Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Na Hané zdravíme všechny, je tady další letní víkend, nás zajímá, jestli máte nějaké plány, píšete na náš Facebook, jako třeba přední paninka Lucie, která hlásí, že dneska to bude

0: Kač Jaroslav zase míří na rally Železné hory. Tak pořád, jestli to užijte, my vám k tomu samozřejmě na Hané dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr.
1: Tady je Rádio Hana.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: chvilku to tady zavoní česnekem a gulášem. Na to si počkejte.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma, nebo hlavní cenu, zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
7: Rádio Hana
8: a Jukebox.
9: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

0: rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Jsme Rádio Haná.
2: Hezký víkend.

0: Nahané, jedeme dál, nahané taky víme, co se děje, vyrážíme za zábavou, anebo za prací, těch možností je samozřejmě víc. Na Facebooku Rádia Haná námitka posílá tip pro všechny pracanty a pěstitele, protože v Blaci dneska odpoledne startuje samozběr cibule, takže ať to jde od ruky. Pokud máte hlad, tak Evička má bleskovou pozvánku do Velkého Týnce, dneska tady máme Guláš Fest, tak schválně, kdo pak vyhraje. Martina Ševčíková, dneska volno, zítra práce, no a vy ostatní klidně můžete dál psát na rádiový Facebook, jak to o tomto víkendu máte, jestli budete makat, nebo taky někde testovat nějaké dobroty. Rádio Haná je tu dál s vámi a pro vás.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.

0: boxu speciálně vstupenky. Takže určitě pište dál na náš rádiový Facebook, třeba se na vás usměje štěstí.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Taky v sobotu pro vás máme tu nejlepší zábavu a stále platí, že v olomoucké pevnosti poznání letní víkendy patří vesmíru. Kluci a holky si tady můžou vyzkoušet astronautický výcvik. Dětem se určitě bude líbit taky animovaná komedie Mimoni a Monstra, ti stále řádí v olomouckém Premier Cinemas, v Přerovské Hvězdě anebo v šumperském kině Oko. Letňák Mostkovice má dneska na programu tajemný, skoro pohádkový příběh o začátcích stomatologie, to je cukrkandl. A pozor, dneska se koná kobylnická padesátka, což je recesistický běh na lyžích, tradičně v obci Kobylničky na Prostějovsku. Začátek je v 17 hodin, my můžeme závodit nebo jenom fandit. Sraz je jako vždy před hospodou v Kobylničkách. A ještě se podíváme do Velkého Týnce, tady dneska zveme na Gulášfest v Zámecké zahradě. A kromě guláše bude i spousta muziky, třeba Ztracené ráj, Premiér anebo Děda Mládek Illegal Band. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Je to to!
1: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
1: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

0: www.zábava.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
8: Rádio Hana.

0: Rádio Haná, teď je 10.56.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Jsou tady další zprávy, jdeme na to. V olomouckém Florcentru se právě teď nabízí jedinečná podívaná. Přímo před zraky návštěvníků se tam z kukel líhnou exotičtí motýly, včetně toho vůbec největšího na světě. Tihle křehcí krasavci pak volně poletují mezi lidmi a nerušeně hodují na sladkém ovoci, takže vás čeká opravdu kouzelný zážitek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Litovli se chystá velká oprava vzácného svatojánského mostu, do kterého bohužel začala zatékat voda. Jde o nejstarší funkční kamenný most na Moravě a vůbec třetí nejstarší v celé České republice. Památka se tak konečně dočká tolik potřebného zásahu odborníků, aby se zabránilo jejímu dalšímu ničení. Přerovský útulek pro zatoulaná zvířata oslaví v příštím roce už 30 let od svého založení. V novém rozhovoru s jeho vedoucím Ondřejem Petrášem se dozvíte, kolik psů a koček právě teď vyhlíží nového pána. Zjistíte také, o jaké mazlíčky je mezi lidmi největší zájem a proč někteří na svou šanci čekají i dlouhé roky.
1: Sport.
3: Čeští tenisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl slaví skvělý úspěch na chorvatské Antuce. V Umagu totiž ovládli čtyřhru, když ve finále dokázali porazit britskou dvojici. Vybojovali tak svůj vůbec první společný deblový titul na elitním tenisovém okruhu ATP.

0: Káva, cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. O tomto víkendu na Moravě počítáme s proměnlivou oblačností, to znamená sluníčko, mraky, občas přehánky anebo bouřky. Odpolední teploty by měly být nejčastěji kolem letní 25. A výhledově příští týden od pondělí do pátku naměříme zhruba 20 až 23 stupňů. A je tu ještě jedna perlička. Mezinárodní vesmírná stanice je totiž teď v červenci velmi dobře pozorovatelná i pouhým okem. Stačí podívat se na noční oblohu a hledat opravdu jasný bod. Nejlépe pozorovatelné přelety budou taky ode dneška do středy, a to v časech od 9:30 večer do 11:00.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
4: Třicet let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Rádio Hana
5: a Jukebox.
6: Vaše letní rádio.

0: společnosti Rádia Hana. Jsou to další pozdravy a vzkazy z našeho Facebooku. Jirka zdraví Hanou a Hanou. Odpoledne kolo nebo prochajda s dětmi, večer to zakončíme grilovačkou na zahradě. Milena dneska práce, v neděli si půjde nejspíš někam zaplavat. Pavla nám přeje krásnou sobotu. Dneska pracovní den, upečena pistáciová roláda a pak se jde uklízet. A ještě tady máme od Evičky Stavařové pozdrav do Rádia Hana z Loučné nad Desnou z akce Horská služba. Díky moc, mrkněte na Facebook, my jsme zvědaví na to, jaké máte plány na další letní víkend. Jsme tu s vámi.
1: Rádio Hana, číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: poslouchejte, užívejte. Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Rádio Hana.

0: že ladíte, díky moc, že nám píšete. Evička dneska zvolila takovou tu osvědčenou letní klasiku, zdraví nás z akvaparku ve Vyškově, počasí ideální, super volba. Evi, Helenka, tak ta píše, že se u nich chystá oslava 40. narozenin, takže její dceři Helence samozřejmě hodně štěstí, hodně zdraví a držíme palce Petrovi, který se dneska ráno vrátil z dovolené ve Švédsku, čeká ho vybalování a vlastně takový ten návrat do reality. A ještě napíše Andrejka, hola hola, Šternberský kopec volá, no jasně, i tady je o zábavu postaráno, spousta muziky, za chvilku slza a třeba taky italské léto na Hané, počkejte si.
1: Rádio Hana
2: a Jukebox.

0: boj o bronzové medaile a finále samozřejmě zítra večer a bude to prý stát za to.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Jak všichni víme, fotbalové mistrovství světa vrcholí. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem, tak to prý bude největší sportovní zážitek v dějinách. Tahletá nejvíce strhující show bude taky nejdražší. Vstupenky na finále se totiž prodávají až za 250 000 korun a půlminutová televizní reklama v poločase stojí víc než luxusní sídlo u moře. Těch 30 vteřin vyjde zhruba na 180 000 000 korun. Finále mistrovství světa tak poráží i legendární Super Bowl amerického fotbalu. A jak jsme to průběžně sledovali, letošní šampionát si nenechali ujít ani celebrity. Zápasy navštívili třeba Brad Pitt, Paris Hilton a nebo Leonardo DiCaprio. Finále Argentina-Španělsko v neděli večer. Tak co? Na koho byste si vsadili?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

0: Za malou chvilku bude 11:15, tohle je vaše víkendové rádio Hana. A co pak vaříte dneska na oběd? No tak my tady u nás na Hané rozhodně servírujeme těstoviny.
1: Italské léto na Hané.
0: Italské léto na Hané znamená ty největší italské megahity a každý den pro vás spousta italských dobrot. Ať už je to káva, nebo sýry, anebo právě teď hromada těstovin. A navíc pokud se zaregistrujete na radiohana.cz, když se k nám dovoláte, tak jako bonus ještě můžete mít výlet pro dva přímo do italského Bergamu. Tak tedy za malou chvilku soutěžní italský song. Bude to Eros Ramazzotti, který mimochodem tady u nás v Česku koncertoval hned několikrát. Vždycky to bylo v Praze. Naposledy to bylo letos v dubnu a Eros Ramazzotti je z Prahy tak nadšený, že se sem ještě chce vrátit příští rok v květnu. Každopádně Eros Ramazzotti a jeho Più bella cosa nahne teď a vy můžete volat 585 22 55 88. Rozdáváme těstoviny, jdeme na to.

0: Eros, Ramazzotti, mille grazie.
1: Italské léto na Hané.
0: Rádio Hana, italské léto a teď na drátě naše posluchačka Petra Stroubelic. My zdravíme, Petro, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Petro, umíte aspoň trošku, nebo umíš aspoň trošku italsky, nějakou třeba základní frázi?
2: No, tak teď možná to buongiorno.
0: Hele, tak já ti naučím ještě jednu frázi, která by se ti v Itálii mohla hodit, že by ses jako někomu představila a řekla bys jako, moje jméno je Petra, nebo jmenuji se Petra, takže naučíme se to a ty řekneš, mi chiamo Petra. Pojď, povídej.
2: Mi chiamo Petra.
0: Perfektní, mi chiamo Petra a já jsem teda Martina, mi chiamo Martina a těší nás, že posloucháš italské léto na Hané a že ses dovolala v tom čase kolem oběda. Máš u nás hromadu těstovin, ale ty teďka úplně nemyslíš na těstoviny. Co vy teďka zrovna děláte?
2: No, tak teďka děláme zelňačku v kotlíku. Aha. A potom budeme dělat takovej kebab. Takovou směsku masa krájenou do pita chleba, zeleninka.
0: Jo, takže máte takovou grilovačku, máte grill chill, jo, u vás?
2: Jo, jo. Super. Od rána až do večera.
0: Super, že moc pozdravujeme a tu hromadu těstovin samozřejmě tu máme pro tebe nachystanou, Petro, a doufám, že užiješ v létě nějaký třeba lehoučký italský těstovinový salát, že ještě určitě zpracuješ. Je. Stopro. A pokud se ještě ty, jako teď aktuální výherkyně, zaregistruješ na našich stránkách radiohana.cz, tam je ten správný odkaz. Je docela možné, že třeba budeš ve hře ještě o ten pobyt pro dva do italského Bergama. To by si myslím byl docela hezký výlet, viď?
2: Tak to by bylo super, no to určitě jo.
0: Gratulujeme, těstoviny jsou tvoje a samozřejmě ostatní posluchačům.
2: Můžu ještě pozdravit Dominička a Tobička?
0: No určitě.
2: Tak zdravím, kluci, čau.
0: Dominičku, Tobičku, teta je v rádiu. Nebo mamka, nebo ségra.
2: Koukají.
0: Tak zdravíme z rádia Hana, přejeme super grilovačku. Hezký víkend, ahoj.
2: Děkujem, díky moc.
0: Ahoj.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravaziocafe.cz.
1: Radio Hana.

0: A po 12. hodině hrajeme dál.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Nahané Luis Capaldi. I swear to God, I'll survive. Budou taky Four Non Blondes. Nebo Anaka. 11.56 a my jedeme dál.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.

0: Další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Olomoucká zoo zachraňuje vzácný druh. V zahradě se letos narodilo 11 mláďat vzácného syky vietnamského. Díky letošním přírůstkům čítá olomoucký chov tohoto jelena 34 jedinců. Jde o třetí největší stádo na světě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Příjemná informace pro rodiny v Prostějově. Město dokončilo rozšíření dětského hřiště u Abrahamka pro větší pohodlí. Na místě přibyla nová akátová řetězová houpačka a taky 10 nových lavic pro posezení. Píše o tom městský web.
2: Také během letní sezóny si vyřizujeme osobní doklady. Zkontrolujte si s předstihem platnost svého pasu, pokud plánujete cestu do zahraničí. Vyhnete se tak nepříjemnostem a stresu na poslední chvíli. Veškeré info najdete na webu Olomouc.eu v sekci administrace.
1: Sport.
2: Fotbalisté olomoucké Sigmy mají za sebou herní soustředění v Rakousku. To uzavřeli přípravným zápasem proti katarskému Al Sadu, který vyhráli 2-1 brankou Janoška z pokutového kopu. Novou mistrovskou sezónu zahájí Sigma v neděli 26. července v Jablonci.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Tak co, vytáhneme o tomto víkendu grill, anebo spíš deštník. Víme, jak bude, víme, že nás čekají klasické letní teploty okolo 25, ale plány na venkovní akce radši trochu přizpůsobíme. Dnešek přinese proměnlivou oblačnost a místy se přidají ještě i bouřky. V neděli se pak ukáže polojasná obloha a přehánky budou jenom výjimečné. A bio by mělo být dnes i zítra nejčastěji na dvojce, což je střední zátěž.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci bychom si měli dávat pozor. Na černé cestě jsou tu nové jednosměrky. A ještě připomínáme velkou prázdninovou uzavírku na hlavním tahu Olomouc-Šternberg, tedy na silnici 46 v Dolanech, kde probíhá velká letní rekonstrukce povrchu vozovky. Omezení trvá až do 24. srpna, takže musíme kompletně na objížďku směrem od Šternberka se

0: nadšená, jsem ve hře a díky za balík kávy z Rádia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Ahoj, tady C.

0: jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
1: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
2: Ahoj!
0: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaný.

0: Slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 18. července. Narozeniny dneska slaví zpívající právník Ivo Jahelka a také akční filmový drsňák, co jezdí rychle a zběsile, Vin Diesel. A co svátek? Ten má dneska Drahomír a Drahomíra. Tohle jméno je prý šťastné, ale někdy neklidné. Vy s námi klidně buďte celý víkend. Je tady sobota s datem 18. července.
0: Rádio Haná, kalendář.

0: Víme, co se děje v našem regionu, poslechněte si další zprávy. V olomouckých Parcích řádili vandalové, poničili hned několik laviček a také veřejné osvětlení. Škoda může být až 100 000 korun. Na pachatele je vypsána odměna.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Kvalita vody na olomouckých Poděbradech i na Plumlově je zatím stále vyhovující. Potvrdila to krajská hygienická správa, která kvalitu vody monitoruje. Další odběr vzorků vody na Plumlově je plánován na 20. července, na Poděbradech pak 3. srpna. Bývalá služebna městské policie Jeseník už má nové využití. Po rekonstrukci ji můžou využívat dětské skupiny Jesánek a Jitřenka. V budově nalezneme nové herny, šatny i hygienické zázemí.
1: Sport.
0: Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Díky tomu podpoří větší počet sportovních klubů a organizací napříč regionem. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun.
1: Počasí.
2: Víme, jaký bude víkend, už ne úplně tropický, ale pořád letní. Teploty se mají po oba dny držet v rozmezí 23 až 27 stupňů. Dneska sice může občas taky zabouřit, ale ukazuje se i sluníčko a to nám hned zvedne náladu. Taky v neděli by mohlo být vesměs polojasno a sprchne opravdu jen výjimečně. Pokud vyrážíme do přírody, dáváme velký pozor, protože chladnější a vlhčí počasí probouzí k vysoké aktivitě klíšťata. Takže repelenty rozhodně sebou.
3: Vaše tělo a mysl volá.
4: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že opravy nás můžou trochu zdržet. Na Olomoucku u Grigova na silnici 55 je to plánovaná rekonstrukce povrchu vozovky, která potrvá zhruba do půlky srpna. Provoz je tu veden jedním pruhem. Hlášené opravy máme taky ve Vojnicích u Olomouce, tady se pracuje na hlavních a vedlejších komunikacích až do konce roku. V místech, kde jsou úplné uzavírky, tak daným úsekem neprojedou ani auta, ani autobusy, takže musíme po objížďkách. Šťastnou cestu a pevné nervy.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tohle je rádio.

0: a to znamená jediné, že je čas přepnout do režimu nic nedělání. Zapomeňte na maily, úkoly a povinnosti. Teď jsme tu my a s námi ten nejlepší hudební výběr. Užívejte si každou minutu a nechte se bavit. Ladíte rádio, které ví, jak chutná ta správná letní pohodička.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.

0: jedničku.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Domé Aládia. Užijte si to. Má

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další reklamní rozhovor. Naše rádio je partnerem těch nejlepších akcí kolem nás a dneska vás pozveme na jednu z nejoblíbenějších letních slavností na severu našeho kraje. Už o tomto víkendu se koná další ročník horoměstských slavností. Co všechno nás čeká, pojďme to zjistit na telefonu starosta Horního Města Kamil Mach. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rok utekl jako voda, horoměstské slavnosti, naše oblíbená akce jsou znovu tady. Na jaký hudební program se tentokrát můžeme těšit?
2: Tak

0: Abstein a samozřejmě DJ.
1: To, co jsme slyšeli, je sobotní program. Každý rok dorazí spousta lidí z širokého okolí. Jak máme letos vyřešené parkování?
0: Parkování máme všude kolem sportovního areálu a dále pod sportovním areálem máme vyhrazenou parkovací plochu v obci. Jsou i další volná parkoviště u větších bytových domů.
1: Dobře, pane starosto, máme zajištěný hudební program. Máme zajištěné také parkování. Jaký je další doprovodný program pro děti, pro rozpěláky? Na co se můžeme těšit?
0: Tak sobotu od rána je to tradiční turnaj v Malé Kopané. Od oběda samozřejmě pro děti tam nafukovací skluzavky bezplatně, malování na obličej a tetování a samozřejmě zajištěný po celý víkend i Luna Park, kde bude zejména velká lavice a velký autodrom.
1: To je akce pro celou rodinu hornoměstské slavnosti o tomto víkendu a závěrem poprosím o rychlou odpověď. Když už někdo přijede na Bruntálsko do Horního Města a nechce vidět jen pódium, jen Luna Park, ale i nějaký typ na výlet, co byste doporučili?

0: Naším hostem byl starosta Horního Města pan Kamil Mach. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať se o tomto víkendu letošní hornoměstské slavnosti vydaří jak v sobotu, tak v neděli a ať hlavně vyjde počasí.
1: Děkuji.
0: Reklamní rozhovory na konci a my dál hrajeme vaše oblíbené hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Nová odpočívka na D55 na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že u Majetína na dálnici D55 vznikla nová oboustranná odpočívka. Jde o jediné takové zázemí mezi Olomoucí a Přerovem a zároveň o jedinou odpočívku na tahu až do Hulína. Jak píše deník, každá z ploch odpočívky Majetín pojme 45 osobních automobilů a 35 nákladních a dalších velkých aut. K dispozici tu bude čerpací stanice, posezení s osvětlením i dětské hřiště. Je tu i zasazená zeleň. Že i když je odpočívka Majetín mezi Olomoucí a Přerovem téměř hotová a část funguje jako dočasný sjezd, tak ke svému účelu začne sloužit až po dostavbě úseku D55 Kokory Přerov, což má být v roce 2029. Bude se dál střídat letní a středoevropský čas? Zatím ano. Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení, podle nějž budeme ručičky hodinek posouvat i v letech 2027 až 31. Státy Evropské unie se totiž na zrušení střídání času stále nedohodly.
1: Sport.
3: V neděli vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale napínavým finále mezi Argentinou a Španělskem. Zatímco argentinský výběr se pokusí dotáhnout obhajobu zlatých medailí, Španělé budou usilovat o svůj celkově druhý triumf po dlouhých 16 letech. Čeká nás tak obrovský fotbalový svátek, který by si žádný sportovní fanoušek neměl nechat ujít.
1: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled
2: i o víkendu.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, teploty o tomto víkendu zůstávají v pohodě, nejčastěji kolem letní 25. Dál počítáme s proměnlivou oblačností i s tím, že občas se také na Hané ještě vyskytnou bouřky. Neděle pak slibuje o něco více sluníčka, bude většinou polojasno a případná přehánka nás překvapí spíš výjimečně. Takže plavky klidně sebou, ale pro jistotu si přibalíme i pláštěnku. A výhledově to zatím vypadá tak, že do konce července nejspíš už nezažijeme tropy, kdy bude 30 stupňů a víc.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci v areálu fakultky je úplná uzavírka v ulici za nemocnicí. Omezení tady platí po celé prázdniny. Ano, autem se to tady nedá, konkrétně mezi psychiatrií a porodnicí. Musíme to obět. A omezení máme také na severu regionu, v Jeseníku, na Lipovské ulici. Tady se kope vodovodní síť, a to až do konce srpna. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Společně.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Někdy padá na...

Ať už míříte někam na výlet, grillujete na zahradě nebo jen tak lenošíte na gauči, jsme rádi, že u toho můžeme být s vámi. Víkend je o tom dělat věci, které nás baví, a přesně k tomu vám hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Užijte si volno v té nejlepší společnosti.

0: Brýčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony.

0: 8,90 až do 21. července. Kaufland.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio

0: o čem se píše?
1: Olomoucký hřbitov v Neředíně bude nově střežit městský kamerový systém. Jak píše Report CZ, projekt z části dotuje kraj, zbývající prostředky pak budou uhrazeny z rozpočtu městské policie. Už jste slyšeli o litovelském pivobraní. Tahle akce se uskuteční 8. srpna. A kromě pivka nás čeká i spousta muziky. Podrobný program najdeme na www.litovel.cz. A taky už se blíží naše oblíbená hanácká neckiáda. V sobotu 1. srpna budeme se bavit od 10 do 10. Budou pohádkové plavby i závody. Co všechno se v kempu Pádlo chystá, tak to zjistíme na www.hanackaneckiada.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hanák.

0: Jsou tady další zprávy, jdeme na to. V olomouckém Florcentru se právě teď nabízí jedinečná podívaná. Přímo před zraky návštěvníků se tam z kukel líhnou exotičtí motýly, včetně toho vůbec největšího na světě. Tihle křehcí krasavci pak volně poletují mezi lidmi a nerušeně hodují na sladkém ovoci, takže vás čeká opravdu kouzelný zážitek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V Litovli se chystá velká oprava vzácného svatojánského mostu, do kterého bohužel začala zatékat voda. Jde o nejstarší funkční kamenný most na Moravě a vůbec třetí nejstarší v celé České republice. Památka se tak konečně dočká tolik potřebného zásahu odborníků, aby se zabránilo jejímu dalšímu ničení. Přerovský útulek pro zatoulaná zvířata oslaví v příštím roce už 30 let od svého založení. V novém rozhovoru s jeho vedoucím Ondřejem Petrášem se dozvíte, kolik psů a koček právě teď vyhlíží nového pána. Zjistíte také, o jaké mazlíčky je mezi lidmi největší zájem a proč někteří na svou šanci čekají i dlouhé roky.
1: Sport.
0: Čeští tenisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl slaví skvělý úspěch na chorvatské Antuce. V Umagu totiž ovládli čtyřhru, když ve finále dokázali porazit britskou dvojici. Vybojovali tak svůj vůbec první společný deblový titul na elitním tenisovém okruhu ATP.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. O tomto víkendu na Moravě počítáme s proměnlivou oblačností, to znamená sluníčko, mraky, občas přehánky anebo bouřky. Odpolední teploty by měly být nejčastěji kolem letní 25. A výhledově příští týden od pondělí do pátku naměříme zhruba 20 až 23 stupňů. A je tu ještě jedna perlička. Mezinárodní vesmírná stanice je totiž teď v červenci velmi dobře pozorovatelná i pouhým okem. Stačí podívat se na noční oblohu a hledat opravdu jasný bod. Nejlépe pozorovatelné přelety budou taky ode dneška do středy, a to v časech od 9:30 večer do 11:00.
3: Vaše tělo a mysl volá.
4: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že velké opravy máme přímo v Olomouci, na Pražském a na Brněnském po celé prázdniny. O co jde? Konkrétně na Pražské se jezdí ve zúžených pruzích kvůli dlouhodobým etapovým opravám a na Brněnském zase probíhá rekonstrukce plynovodu, takže tu máme částečné omezení. A ještě se podíváme na Šumpersko, na silnici 11, Olšany, Vyšehoří. Až do konce července tady probíhá rekonstrukce silnice, provoz je tu veden Kivadlověm a řídí ho semafory. Takže ideální informace pro všechny, co míří třeba na víkend do Jeseníků. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana.

0: Ta správná víkendová atmosféra a všichni máme o důvod být k úsměvu. Pojďme si tu skvělou náladu ještě trochu pojistit. Máme pro vás nabitý playlist, ať už plánujete cokoliv. Zůstaňte s námi a užívejte si volno na plné pecky.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Je konec, nic už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
7: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
8: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
7: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
8: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

0: to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Víkend na Hané.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
2: Taky v sobotu pro vás máme tu nejlepší zábavu a stále platí, že v olomoucké pevnosti Poznání letní víkendy patří vesmíru. Kluci a holky si tady můžou vyzkoušet astronautický výcvik. Dětem se určitě bude líbit taky animovaná komedie Mimoni a Monstra, ti stále řádí v olomouckém Premier Cinemas, v Přerovské Hvězdě anebo v šumperském kině Oko. Letňák Mostkovice má dneska na programu tajemný, skoro pohádkový příběh o začátcích stomatologie, to je cukrkandl. A pozor, dneska se koná kobylnická padesátka, což je recesistický běh na lyžích, tradičně v obci Kobylničky na Prostějovsku. Začátek je v 17 hodin, my můžeme závodit nebo jenom fandit. Sraz je jako vždy před hospodou v Kobylničkách. A ještě zveme na víkendovou grilovačku do baseball pubu na Lascích. Dnešní program na bídne i živou hudbu. Bude tu trampská a country kapela Brzdaři. Grilujeme od 16. hodiny na Lazecké v Olomouci. Tak poslouchejte dál a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
3: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
3: Je to gol!
1: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
1: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
1: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

0: Rady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Let's go.

Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Olomoucká zoo zachraňuje vzácný druh. V zahradě se letos narodilo 11 mláďat vzácného syky vietnamského. Díky letošním přírůstkům čítá olomoucký chov tohoto jelena 34 jedinců. Jde o třetí největší stádo na světě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Příjemná informace pro rodiny v Prostějově. Město dokončilo rozšíření dětského hřiště u Abrahamka pro větší pohodlí. Na místě přibyla nová akátová řetězová houpačka a taky 10 nových lavic pro posezení. Píše o tom městský web.
2: Také během letní sezóny si vyřizujeme osobní doklady. Zkontrolujte si s předstihem platnost svého pasu, pokud plánujete cestu do zahraničí. Vyhnete se tak nepříjemnostem a stresu na poslední chvíli. Veškeré info najdete na webu Olomouc.eu v sekci administrace.
1: Sport.
2: Fotbalisté olomoucké Sigmy mají za sebou herní soustředění v Rakousku. To uzavřeli přípravným zápasem proti katarskému Al Sadu, který vyhráli 2-1 brankou Janoška z pokutového kopu. Novou mistrovskou sezónu zahájí Sigma v neděli 26. července v Jablonci.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Tak co, vytáhneme o tomto víkendu grill, anebo spíš deštník. Víme, jak bude, víme, že nás čekají klasické letní teploty okolo 25, ale plány na venkovní akce radši trochu přizpůsobíme. Dnešek přinese proměnlivou oblačnost a místy se přidají ještě i bouřky. V neděli se pak ukáže polojasná obloha a přehánky budou jenom výjimečné. A bio by mělo být dnes i zítra nejčastěji na dvojce, což je střední zátěž.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci bychom si měli dávat pozor na černé cestě, jsou tu nové jednosměrky. A ještě připomínáme velkou prázdninovou uzavírku na hlavním tahu Olomouc-Šternberg, tedy na silnici 46 v Dolanech, kde probíhá velká letní rekonstrukce povrchu vozovky. Omezení trvá až do 24. srpna, takže musíme kompletně na objížďku. Směrem od Šternberka se většinou jezdí přes Bohuňovice a Hlušovice a směrem z Olomouce pak přes Chválkovice, Samotišky a Tovéř. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výkon.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Tady je Rádio Hana.

nikam nespěcháme, nikam se nehoníme. Víkend je ideální čas na to trochu zpomalit a dopřát si zasloužený relax. Udělejte si pohodlí, uvařte si něco dobrého a nechte se unášet na vlnách našich hitů.

0: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Z Premier Cinema za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Jsi všude zdejší,
1: všude je fajn. Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Hana.

0: Příjemný poslech z Rádia Haná. 104 zápasů a 48 nejlepších světových týmů. Letošní mistrovství světa ve fotbale nabízí nevídanou podívanou. My pro vás sledujeme každé důležité utkání a to nejpodstatnější vám shrneme v ucelené podobě. Sledujte dění v Americe s námi. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
2: Jak všichni víme, fotbalové mistrovství světa vrcholí. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem. Tak to prý bude největší sportovní zážitek v dějinách. Tahle ta nejvíce strhující show bude taky nejdražší. Vstupenky na finále se totiž prodávají až za 250 000 korun a půlminutová televizní reklama v poločase stojí víc než luxusní sídlo u moře. Těch 30 vteřin vyjde zhruba na 180 000 000 korun. Finále mistrovství světa tak poráží i legendární Super Bowl amerického fotbalu. A jak jsme to průběžně sledovali, letošní šampionát si nenechali ujít ani celebrity. Zápasy navštívili třeba Brad Pitt, Paris Hilton a nebo Leonardo DiCaprio. Finále Argentina-Španělsko v neděli večer. Tak co? Na koho byste si vsadili?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
1: Hudební novinka Rádia Haná.
0: Právě teď.
1: Právě teď.

0: 18 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Víme, co se děje v našem regionu. Poslechněte si další zprávy. V olomouckých Parcích řádili vandalové, poničili hned několik laviček a také veřejné osvětlení. Škoda může být až 100 000 korun. Na pachatele je vypsána odměna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kvalita vody na olomouckých Poděbradech i na Plumlově je zatím stále vyhovující. Potvrdila to krajská hygienická správa, která kvalitu vody monitoruje. Další odběr vzorků vody na Plumlově je plánován na 20. července, na Poděbradech pak 3. srpna. Bývalá služebna městské policie Jeseník už má nové využití. Po rekonstrukci ji můžou využívat dětské skupiny Jesánek a Jitřenka. V budově nalezneme nové herny, šatny i hygienické zázemí.
0: Sport.
2: Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Díky tomu podpoří větší počet sportovních klubů a organizací napříč regionem. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun.
0: Počasí.
3: Víme, jaký bude víkend, už ne úplně tropický, ale pořád letní. Teploty se mají po oba dny držet v rozmezí 23 až 27 stupňů. Dneska sice může občas taky zabouřit, ale ukazuje se i sluníčko a to nám hned zvedne náladu. Taky v neděli by mohlo být vesměs polojasno a sprchne opravdu jen výjimečně. Pokud vyrážíme do přírody, dáváme velký pozor, protože chladnější a vlhčí počasí probouzí k vysoké aktivitě klíšťata. Takže repelenty rozhodně sebou.
4: Vaše tělo a mysl volá.
5: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že opravy nás můžou trochu zdržet. Na Olomoucku u Grigova na silnici 55 je to plánovaná rekonstrukce povrchu vozovky, která potrvá zhruba do půlky srpna. Provoz je tu veden jedním pruhem. Hlášené opravy máme taky ve Vojnicích u Olomouce. Tady se pracuje na hlavních a vedlejších komunikacích až do konce roku. V místech, kde jsou úplné uzavírky, tak daným úsekem neprojedou ani auta, ani autobusy, takže musíme po objížďkách. Šťastnou cestu a pevné nervy.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tady je Rádio Hana.

0: Nejlepší na víkendu je, že si ho každý může užít po svém. Někdo miluje akci a pohyb, jiný zase klid a knížku, ale jedna věc nás všechny spojuje. Skvělá muzika, která se na Hané hraje celé léto. Tak se s námi bavte co nejlépe.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile klikáte.

0: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
3: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
2: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
3: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
10: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
9: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
11: Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 18. července. Narozeniny dneska slaví zpívající právník Ivo Jahelka a také akční filmový drsňák, co jezdí rychle a zběsile, Vin Diesel. A co svátek? Ten má dneska Drahomír a Drahomíra. Tohle jméno je prý šťastné, ale někdy neklidné. Vy s námi klidně buďte celý víkend. Je tady sobota s datem 18. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jdeme na zprávy. Nová odpočívka na D55 na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že u Majetína na dálnici D55 vznikla nová oboustranná odpočívka. Jde o jediné takové zázemí mezi Olomoucí a Přerovem a zároveň o jedinou odpočívku na tahu až do Hulína. Doplníme, že i když je odpočívka Majetín mezi Olomoucí a Přerovem téměř hotová a část funguje jako dočasný sjezd, tak ke svému účelu začne sloužit až po dostavbě úseku D55 Kokory Přerov, což má být v roce 2029.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Míříte v létě do Jeseníku? 15. a 16. srpna totiž ožije Malá Morávka a Karlov pod Pradědem vůbec největším borůvkovým festivalem v Evropě. Oblíbené borůvkové hody nabídnou při svém 25. ročníku řadu novinek i mnohem více prostoru pro tisíce návštěvníků. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 nenese vinu jen strojvedoucí. Drážní inspekce totiž zjistila, že k nehodě výrazně přispělo i systémové pochybení ministerstva dopravy. Bude se dál střídat letní a středoevropský čas? Zatím ano. Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení, podle nějž budeme ručičky hodinek posouvat i v letech 2027 až 31. Státy Evropské unie se totiž na zrušení střídání času stále nedohodly.
0: Sport.
2: V neděli vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale napínavým finále mezi Argentinou a Španělskem. Zatímco argentinský výběr se pokusí dotáhnout obhajobu zlatých medailí, Španělé budou usilovat o svůj celkově druhý triumf po dlouhých 16 letech. Čeká nás tak obrovský fotbalový svátek, který by si žádný sportovní fanoušek neměl nechat ujít.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v sobotu

0: káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Teploty o tomto víkendu zůstávají v pohodě, nejčastěji kolem letní 25. Dál počítáme s proměnlivou oblačností i s tím, že občas se také na Hané ještě vyskytnou bouřky. Neděle pak slibuje o něco víc sluníčka, bude většinou polojasno a případná přeháňka nás překvapí spíš výjimečně. Takže plavky klidně sebou, ale pro jistotu si přibalíme i pláštěnku. A výhledově to zatím vypadá tak, že do konce července nejspíš už nezažijeme tropy, kdy bude 30 stupňů a víc. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci v areálu fakultky je úplná uzavírka v ulici za nemocnicí. Omezení tady platí po celé prázdniny. Ano, autem se to tady nedá, konkrétně mezi psychiatrií a porodnicí. Musíme to obět. A omezení máme také na severu regionu, v Jeseníku, na Lipovské ulici. Tady se kope vodovodní síť, a to až do konce srpna. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Společně.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
0: Rádio Hana. Tohle je nová domácí muzika.

0: nadšená, jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Rádio Hana. Nejlepší hudební.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

Víkend je jako stvořený pro sbírání skvělých zážitků a dobré nálady. A my jsme tu od toho, abychom vám k tomu dodali ten nejlepší hudební výběr. Volume doprava a hoďte za hlavu všechno, co počká do pondělka. Buďte v pohodě a bavte se.

0: romantického Bergama. Nalaďte si italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen na půl plná. Dobrý tip je vzít se prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohu za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla? Tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak. Ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
1: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Jsou tady další zprávy, jdeme na to. V olomouckém Florcentru se právě teď nabízí jedinečná podívaná. Přímo před zraky návštěvníků se tam z kukel líhnou exotičtí motýly, včetně toho vůbec největšího na světě. Tihle křehcí krasavci pak volně poletují mezi lidmi a nerušeně hodují na sladkém ovoci, takže vás čeká opravdu kouzelný zážitek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Litovli se chystá velká oprava vzácného svatojánského mostu, do kterého bohužel začala zatékat voda. Jde o nejstarší funkční kamenný most na Moravě a vůbec třetí nejstarší v celé České republice. Památka se tak konečně dočká tolik potřebného zásahu odborníků, aby se zabránilo jejímu dalšímu ničení. Přerovský útulek pro zatoulaná zvířata oslaví v příštím roce už 30 let od svého založení. V novém rozhovoru s jeho vedoucím Ondřejem Petrášem se dozvíte, kolik psů a koček právě teď vyhlíží nového pána. Zjistíte také, o jaké mazlíčky je mezi lidmi největší zájem a proč někteří na svou šanci čekají i dlouhé roky.
0: Sport.
1: Čeští tenisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl slaví skvělý úspěch na chorvatské Antuce. V Umagu totiž ovládli čtyřhru, když ve finále dokázali porazit britskou dvojici. Vybojovali tak svůj vůbec první společný deblový titul na elitním tenisovém okruhu ATP.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. O tomto víkendu na Moravě počítáme s proměnlivou oblačností, to znamená sluníčko, mraky, občas přehánky anebo bouřky. Odpolední teploty by měly být nejčastěji kolem letní 25. A výhledově příští týden od pondělí do pátku naměříme zhruba 20 až 23 stupňů. A je tu ještě jedna perlička. Mezinárodní vesmírná stanice je totiž teď v červenci velmi dobře pozorovatelná i pouhým okem. Stačí podívat se na noční oblohu a hledat opravdu jasný bod. Nejlépe pozorovatelné přelety budou taky ode dneška do středy, a to v časech od 9:30 večer do 11:00. Víme, jak se jezdí tady, víme, že velké opravy máme přímo v Olomouci, na Pražském a na Brněnském po celé prázdniny. O co jde? Konkrétně na Pražské se jezdí ve zúžených pruzích kvůli dlouhodobým etapovým opravám a na Brněnském zase probíhá rekonstrukce plynovodu, takže tu máme částečné omezení. A ještě se podíváme na Šumpersko, na silnici 11, Olšany, Vyšehoří. Až do konce července tady probíhá rekonstrukce silnice, provoz je tu veden Kivadlověm a řídí ho semafory, takže ideální informace pro všechny, co míří třeba na víkend do Jeseníků. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Rádio Haná.
4: Přejem

0: o čem se píše?
1: Olomoucký hřbitov v Neředíně bude nově střežit městský kamerový systém. Jak píše Report.cz, projekt z části dotuje kraj, zbývající prostředky pak budou uhrazeny z rozpočtu městské policie. Už jste slyšeli o litovelském pivobraní. Tahle akce se uskuteční 8. srpna a kromě pivka nás čeká i spousta muziky. Podrobný program najdeme na www.litovel.cz. A taky už se blíží naše oblíbená hanácká neckiáda. V sobotu 1. srpna budeme se bavit od 10 do 10. Budou pohádkové plavby i závody. Co všechno se v kempu Pádlo chystá, tak to zjistíme na www.hanackaneckiada.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
2: Rádio Haná.
3: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

0: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
1: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
0: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Zatímco jinde se zběsile klikáte.

0: Rádio Haná. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma od jak živa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A typujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Haná.
4: Na to nezapomenu.
0: Rádio Haná. Přejeme

0: Večerní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.
1: Úžasný jsi.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 18. července. Narozeniny dneska slaví zpívající právník Ivo Jahelka a také akční filmový drsňák, co jezdí rychle a zběsile, Vin Diesel. A co svátek? Ten má dneska Drahomír a Drahomíra. Tohle jméno je prý šťastné, ale někdy neklidné. Vy s námi klidně buďte celý víkend. Je tady sobota s datem 18. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Rádio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčů z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dove Aladžia. Užijte si to. Má

víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další reklamní rozhovor. Naše rádio je partnerem těch nejlepších akcí kolem nás a dneska vás pozveme na jednu z nejoblíbenějších letních slavností na severu našeho kraje. Už o tomto víkendu se koná další ročník horoměstských slavností. Co všechno nás čeká, pojďme to zjistit na telefonu starosta Horního Města Kamil Mach. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rok utekl jako voda, horoměstské slavnosti, naše oblíbená akce jsou znovu tady. Na jaký hudební program se tentokrát můžeme těšit?

0: Abstein a samozřejmě DJ.
1: To, co jsme slyšeli, je sobotní program. Každý rok dorazí spousta lidí z širokého okolí. Jak máme letos vyřešené parkování?
0: Parkování máme všude kolem sportovního areálu a dále pod sportovním areálem máme vyhrazenou parkovací plochu v obci. Jsou i další volná parkoviště u větších bytových domů.
1: Dobře, pane starosto, máme zajištěný hudební program. Máme zajištěné také parkování. Jaký je další doprovodný program pro děti, pro rozpěláky? Na co se můžeme těšit?
0: Tak sobotu od rána je to tradiční turnaj v Malé Kopané. Od oběda samozřejmě pro děti tam nafukovací skluzavky bezplatně, malování na obličej a tetování a samozřejmě zajištěný po celý víkend i Luna Park, kde bude zejména velká lavice a velký autodrom.
1: To je akce pro celou rodinu hornoměstské slavnosti o tomto víkendu a závěrem poprosím o rychlou odpověď. Když už někdo přijede na Bruntálsko do horního města a nechce vidět jen pódium, jen Luna Park, ale i nějaký typ na výlet, co byste doporučili?

0: Naším hostem byl starosta Horního Města pan Kamil Mach. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať se o tomto víkendu letošní hornoměstské slavnosti vydaří jak v sobotu, tak v neděli, a ať hlavně vyjde počasí.
1: Děkuji.
0: Reklamní rozhovory na konci a my dál hrajeme vaše oblíbené hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. This ain't nothing
3: but a summer jam. Radio Haná. Vaše letní rádio.
4: Léto je tady.
5: A Radio Haná je všude s vámi.
4: Na pláži.
5: Na chalupě.
4: V práci.
5: I na letní brigádě.
4: Fakt.

0: nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy Radia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Rádio Hana.
3: Vaše letní rádio.

0: Správy Rádia Haná.
1: Jdeme na zprávy. Nová odpočívka na D55 na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že u Majetína na dálnici D55 vznikla nová oboustranná odpočívka. Jde o jediné takové zázemí mezi Olomoucí a Přerovem a zároveň o jedinou odpočívku na tahu až do Hulína. Doplníme, že i když je odpočívka Majetín mezi Olomoucí a Přerovem téměř hotová a část funguje jako dočasný sjezd, tak ke svému účelu začne sloužit až po dostavbě úseku D55 Kokory Přerov, což má být v roce 2029.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Míříte v létě do Jeseníku? 15. a 16. srpna totiž ožije Malá Morávka a Karlov pod Pradědem vůbec největším borůvkovým festivalem v Evropě. Oblíbené borůvkové hody nabídnou při svém 25. ročníku řadu novinek i mnohem více prostoru pro tisíce návštěvníků. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 nenese vinu jen strojvedoucí. Drážní inspekce totiž zjistila, že k nehodě výrazně přispělo i systémové pochybení ministerstva dopravy. Bude se dál střídat letní a středoevropský čas? Zatím ano. Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení, podle nějž budeme ručičky hodinek posouvat i v letech 2027 až 31. Státy Evropské unie se totiž na zrušení střídání času stále nedohodly.
0: Sport.
1: V neděli vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale napínavým finále mezi Argentinou a Španělskem. Zatímco argentinský výběr se pokusí dotáhnout obhajobu zlatých medailí, Španělé budou usilovat o svůj celkově druhý triumf po dlouhých 16 letech. Čeká nás tak obrovský fotbalový svátek, který by si žádný sportovní fanoušek neměl nechat ujít.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. O tomto víkendu na Moravě počítáme s proměnlivou oblačností, to znamená sluníčko, mraky, občas přehánky anebo bouřky. Odpolední teploty by měly být nejčastěji kolem letní 25. A výhledově příští týden od pondělí do pátku naměříme zhruba 20 až 23 stupňů. A ještě připomínáme, že také v neděli by bio mělo být na dvojce, což pro nás znamená střední zátěž.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Hana do telefonu,
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte. Rádio Hana.